0: Zavisče. Abo nadžijo mne zmieče, tyž v nitko prozninách druderas mirne vokomík a môžeče im vúžič, menujce za přichodný plack, kýž nitko s vami zromadne vúpakujú. Zajšvých dňach sme vám hižo tu a tamnú kvôščenku z našej noje svucho rysky, čili dženca je skončne tak daloko premiéra potekým. Prozninské veselo za vúši a to za cvú svojbu sme si dobyčarské povedali Dančko literárneho vúbidžovania 2020 či vúbrali a z neho svuchorú zčinili vizo stý a tamnej další ideu a seklu a hinajším vúkoncom hač literárisky předvoze. Nitko, dajče so překvapič. Haj prošu, kak môžu vám pomáč? Svuchora po povedančku Jana Boguša.
1: Na, znajete te zvuky? Haj, pravie. Sme ve vulkej čakani na letanišču. Nedom bude dževečich a Kristofova služba při recepcii so nedom započne.
2: Kravata? Check. Gilvevossach? Check. Dobra nalada. Check.
1: Časnik bije dypkunje, a kajž přeco steju n svoje budzce za voknom a vita dolniku z cywyho sveta. Ne troje doho, to prini dolnik vo vokno recepcije klepa.
2: Pritsch. Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
3: Potakim, ja leču dženca do Neapla. Môžete mi rec, dže letat vo votliči? Ja tu menuce níže žanú informáciu k svojemu lete nevidžu.
2: Aha, pokažte mi prosu raz svoje dokumenty.
3: Dokument, hej, kajke to treba čet. Ach, tuta buba kamera, čakajče, nedom šo mám. Treba če môj ticket, vupakáš, boarding pass?
2: Cele vomere tun ticket a tun boarding pass.
3: Jole, skončne, prošu, Jara. Što je?
2: Oj.
3: Je ništo vopak?
2: Oj. Vokomik, možete v prošu hišče raz vospetovač dokal v dokvadnje cíče?
3: Na, do Neapla, italska pizza pasta. C'era una volta, coppa in sa... No, Neapel. Što?
2: No, hej, kak mám to rec? Kajž tu vidžu, nešče pak let do Neapla knijoval. Ale...
3: Što? Ale?
2: Ale do Nepala.
3: Do Nepala?
2: Hej.
3: Nic do Neapla?
2: Nie.
3: Do Nepala.
2: Do Nepala, Kathmandu.
3: Kathmandu?
2: Ladajče, to steht tak na vašim ticket.
3: Pokažte. To tam nemže vi ono byč. Nepal je sminece. Vy mače pravje. Taj kikau. Nietko tež vim, če odla bytun li tak bezbožne droji. Čatna ho môj, taj kikau sa tražne funkcich, ale to je
2: to. Och, čakaj če ma, vokomík. To tam i tež žel. Super za počatk do dňa. Ja treba mi kien kovi.
1: Ledma by si Kristofkovi popšal, klepa znova vo vokno recepcie. Dunkoč steje tam nervózna žona s vomjenem kobuku a s vulkými červenými svunčnými naočemi.
2: Hej, prosu. Jak můžu vám pomáct?
4: Moje dito. Moje dito.
2: Što je s vaším dišćom?
4: Vone je so mi na letanišću zubivo.
2: Okej. Zmirujte so, kak da vone rika.
4: Okej. Andrea.
2: Staroba.
4: 5 let.
2: Dere. A na čim můžeš vaše dičo dere spoznać?
4: Na haj... Ma sombrero na vove.
2: Sombrero?
4: Haj. Souvenir z dola. Mexiko.
2: Šo jasne.
5: Gitschbu, gitschbu. Je nichto 5 letnu holčku s menom Andrea vidžal. Vona má sombrero na vole. Prošu so při recepci přizivič.
4: Poskajče raz. Andrea je hulc. To je v italskej hulče meno.
2: Oh, to še tiš.
5: Gitschbu, gitschbu, ja koriguju. Je případně nichtu 5-letného hulca. Já vás pytuju 5-letného hulca s jménem Andrea Víčal. Vůn má sombrero na voje. Prošu so při recepci přizivič.
4: Haj, tak je pravé. Ok, snáno hýště jeho svojné jméno dodače.
2: Haj, ráde, a te je?
4: Carbonara.
2: Carbonara?
4: Hej!
2: Kajšta Juška?
4: Hej!
2: Andrea Carbonara.
4: Hej! Celé prawe.
2: Můj Bože. No dere, da cíči raz. Potakim.
5: Gitschbu, gitschbu, ja znova koriguju. Je případně nichtu 5-letného hulca se sombrerom viděl. Předměno Andrea, svůjbne jméno Carbonara, kajšta Juška. Prošu so při recepci přizivič.
2: Co, a vy čakajte prošu tak dlouho tam prytku na válce.
4: Hej, děkuju. Vůtrobne děk. Děkuju.
1: Mač so sydnie, a za Krzysztofa dziewo dale. Na, to przychodnego to lahiżo znaje.
2: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
3: Jo, ja jeszcze junu dla to Nepala.
2: Hej.
3: Nitko, gdyż se mi że raz ten liścik za liet kupił, no, što ha może tam by tym Nepalu činić?
2: No, ja junu tak praju, we waszych flip-flopach by tam tak daleko nie przyjdziecie.
3: Jerom pomaj, świata kata. A to ryka?
2: To ryka, Wukomik, pokazam to wam na globusu. Ladajcie, Nepal je kytrohorski. Kraje za swoje horiny Himalaje znate. Mount Everest, to tyle znajecie.
3: Mój Boże, no, tam ja nigdzie nie polizu. To możecie widzieć. Jezus Maria, a prajcie junu, jak dohoda z trzeba policzu do to nie zda.
2: No hej, południa budżecie z najmniejsza popuczu.
3: Haj, wy minicie zawiście z autom, ale ja minu, jak długo budu z letadłom popuczu?
2: Nie, to je prawe. Z najmniejsza 12 godzinu z letadłom. Ach, a wizo trzeba cię jeszcze wizum?
3: Nie mogę ja, Jule, pola was, ten ticket zmienić.
2: Nie. To je mi žel, ja jenož informuju. Vaša airline abo pučovanski büro vám pomaja. Tu pola nás na letanišču ja core mám. Hej?
1: Muž je očividne zadvilovane. Rábne svoj kofok a čampa preč. Potom klepa nara star muž s kijom, širi brodu a čmovimi naočemi vo okno.
2: Haj proszu, jak możu wam pomóc?
6: Dobry dzień. Ta carbonara. Dzieda ta dała.
2: Co proszu?
6: Ja sem prede słyszał, zostrze przez mikrofon, o nikakiej carbonare ryczał. Możu si tu niedzie kupić?
2: He?
6: Na te nudle.
2: Nudle?
6: Nudle. Z tej carbonara, Jużku.
2: Hej, wiezo, te tu zawieszcze ty iż niedzie dałaja. Ale nic pola me. To się wopak zrozumiał. Widzicie tu maczko, traż tam na wałce siedzi?
6: Widzu.
2: Ona pyta swoje dziecko, a oni rykają ze swoim menom carbonara.
6: Ach, tak. Ach, tak. Netko to zrozumiał. Dajcie ja. Ja raz matę słyszę. No, da wiele uspiecha przy pytaniu, no. Kretar się tak blede.
7: Krzysztof, co najprzede przeczylny na starca ruczo smieje. A potem jenaż zwołuje. Miestem stej nadabo dołhý rynk przed jeho recepciu.
2: Hej, proszę, jak możu wam pomóc?
8: Dobra dzień. Naju leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozdzi, a môj muž Torsten. Tun tam. Tun kýž ma češe z runovahu. Tun je si ve mese času ve te bare tam prytku jedne pivo po druhým skazal a vúsled netko vidíče, što na dobiu ja činš. Prosu, pomáče mi.
2: Mni čo to tam zade? Kýž tam tak voko ščoka?
8: Hej, to je kúža raste samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
2: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
8: No hej, ja so prašam, hač svojo dostan a potom dajke hostcova do leta dva dostanu.
2: To je ťažko posudzovať. Najprv by vun dobel. Štož, co chprajte, so by váš Torsten najprv raz dobel přestač ščokač. Víš čo, što? Pošče je ho tam na voku, tiež že tam mač sedí. Snadno so potom zmiruje.
8: Azo poskeč raz, ja jeho lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
2: Aj, když to nepomá, potom hľadáme dále. Mači ešte podra hodinu kvíle, nech sa vun vúspí.
8: Ale když vun ščoká, si to láženie nevúsne.
2: Máme tiež rúmnosť za odpočnenie, abo vostrosť pnenské cele. Time out.
8: Što, prosu? Vun dobi do jednej cele? Nie. Nie, ja spytam, štož môžu, dere, ja si všetko zrozumiu a čakujú sa, čakujú.
2: Ničo, čakvaniu, šo budže.
8: Tostno, zmiruj sa, prosu. Tostno. Nik, poč to na vás, mirom.
7: Netko přistupi mordy muž, kýž má cídňovskú brodu, dole kúželáte vosy a gitaru okolo ramena pojesnenú.
2: Příchodne, prosím. Jak môžu vám pomáč?
3: Ale poskajno. Měl ten let na kupu Ibiza. Ale tu nie vopročeš šmónené, hej?
2: Vokomik, ja to prúju. Hej, to je mi že.
3: Zaplacane. Ale ja ta dobu tolajúce připomňu. Na kvasu svoje je sotre piskač.
2: To je mi jara, že. Vopravdže. Váš lid je šmonene. A co naruna tu neste. Ale příchodne lid budže... Po plane jutce popodňu.
3: Jutce popodňu, hakle?
2: Hej, tak tu stej.
3: Nie,
2: Môj Bože, to ty šišče. Jezus Maria, nech tu beči.
3: Volejče, ale... Smím ja vás raz potvočiť.
2: V mé?
3: Aha.
2: No, moje dla... Tam to pomá. Hej, to šlo bude. To mi v obchode jara, že za vás.
7: Gitarist Krzysztofa Krucze vobima. A přitom svoj vúzo na jeho košli odmúra.
3: podeče.
7: Potom rabne si svoju gitaru.
3: Nitko, když nemůžu to svoje srdce zaspívat. Já vám to zaspívám, ok? Počkaj.
2: No, moje dá, už nám to pomáhá.

0: Turnier. Takhle to tyš, nejnže. Stop, stop. Zvilohupa idea. To s tým šefom? Nimo to, tua služba? Ha, čo še? To nie je to la žaden kunc. Hiš raz ročo.
1: Oh, Ivar, Knut Billy Uppsala. Nit kod je domoj do Švitske. Hilski la vinka linsa. Ibiza da ha. Cantare, cantare.
0: Christoph je tak volo žene, kajš lid made. To bitchy Jane.
2: Puh, kajš by vyšo vočiš, no. Na to jeden kovi.
0: Spokojne čampa ručo do svoje recepcie. Vieselo so nas jatok. Při tym, ani nepytnie, so za ním znova vone stare muštrypoce. Haj tun, kiš by holčka se sombrerom namakao. A muž se Christofi poušim zdáču hišče nešte rec. On spyta napínane Christofa s postom do krybeta dypnič. Doniš? Doniš? Haj doniš? Excuse me. Excuse me. Please, fasten your seatbelt.
2: Što?
0: We are preparing for landing.
2: Što prosiu? Gdzie to ja sam?
0: Vy letadle. Vodajče. Prosiu, przypasajče so. My nedom przyzemimy.
2: Vy letadle? My nedom przyzemimy? Što? Nitko? Gdzie da to?
0: Kupa Ibiza. Was wotczakuje?
2: Ibiza? Ibiza. Hej, skončne dovol.
0: Oj. Přeco ište nevěste, až ne je tež tole jenož sun, so Christoph gole vobladuje. Sejdi vopravdže v letadle. Hej! Ale, štú da tamle sejdi? Borek s těmi džičimi. Nesu teda švédské jeceli? A ten štoukace Thorsten tam tež sejdi. A ten kvasne hůčmík tež. Na skončne. Vodčerstvěce dovol.
3: Slyšeli ste svuchoru, haj prošu, kak môžu vám pomáč, po povedančku Jana Boguša. Text obdživava a režiu vedva je Madlenka Šočic a za technické zopravdženie, zvuky a efekty by Tomáš Matka zamovite. Christofa rečav je Klemens Bobka, povedáku a stewardessu je rečava Božena Bjašec. Mirko Brankačk je predstavil švitu figuru, turista, kotremuž so za italski žiči, starého džida, kotremuž zub za nudlemi z carbonara jušku kapa, štoukaceho Thorstena, modého gitarista, kiš chce na kvasu sotru piskač a nana švédskych trojnikov. Mač zubeného carbonarec Andreje je rečava Julia Jankovsena. Bezradnu manželsku štoukaceho Thorstena Madlenka Šočic a mač švédskych trojnikov Andreja Kišcena. Jako šefa, kiš se sam najradšo jenož do dola, sče slyšeli Christofa Redu. To ona potekim bi naša rozvosova premiera novu suhoru namakače od nitka tež na naši internetovi strani a app MDR Serbia a audio TC ARD Sounds. Vod tam možete se ju samo sobie tež sobu do dola začu.

0: Aus poslednimi taktami Mirčina Vecliša je nedom dvanačih.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Gerardom Vornariom zba.

0: Słyszeli, sme dźensa nabožne wusowanie z farariom Geratom Wonariom z Baczonia. Nitko je 12 minčinu po 12, jeliše po takim dobili 12 zablidom sedžeč, potom nitko huš, a pola nas, Rika.
1: Přejeme z Božo.
0: A za to pola dame jako prenje do nuvije, vieski a do vokolnych su. Pundželu je Veronika Zarodniku a nuvije svoje 22. narodnine svičiva, štvotk potom Silvana Gruberu a ve Voklecach mieše svoj 46. džin a dženca sviči Maria Pečcina nuvije ci a 70. a Brigita Viencina sviči to runja dženca 5. a 60. narodniny. Vesne zromadženstvo vútrobne narodnina kam tydženia a dženstniši maj narodnina kam narodnina komaj češke svo gratuluje. Daleže do Pančic Kukova, domovinská skupina tamniša gratuluje narodnina riomaj tydženia. Piatkie Angelika Korenkova svoje 5. a 60. svičiva a sredu je Boši Vočak svoje kulovate 60. narodnine vosvičiv. A tomu so tiež svojbni přizamknu, k narodninám přija Boši Vočaki, vele zboža, vo sebe krutu, strôtu a čítam dále v zbožopšieču, ki sú nám do redakcie poslali, vostajn přeco taký vesový a nám všim pomoclivý. Nechče stajne spokojnosť převodža, to přija Boši Vočaki k 60. narodninám. Manželská Bernáda, děti Eva, Toni a Uta, nučk Janoš a přichodná mač Monika Rytčerjová. A nitko nech zapiskaja k narodninám horjany.

0: Nen to smiešte raz pla zorio. Pred týždňa sú tam ve svišili koniec toho lietnika. Tu gešpu som ja užoval. Zatem šašaš, kak riecne trénarie mysle vo přichože projekta a užo také vo finance. Ve zoriach vedešne svieše koniec svojego češiego lietnika.
1: Ja som videl vysebne, ve tých sledných mesiacach sú šikné dopriedka prišli a to je tak riedne, tie ľudia vidieť, až oni nem to napravdu priedajú. A to ja sa myslím, až to má pen zmysl, až napravdu prídu ľudia ven, ako mygu priedať.
0: Všetci nás viešiš. Recentrina Peč Šežinský a jeho kolegovky a kolegy glídajú pak južo, kak zoria dali uvíjaš.
1: Dajú všaké ideje, najprv co my ešte ten niento stvrty a piety lietník převiaš tak, ako sme do tých miest převiadli všetci, ale dajú všaké druhé ideje. Snaž by my mygali opýtať jeden druhý cas za te zoriaky, alzo napríklad ve zielonem casu, nekak talcajt, ja neviem, napríklad 20 štúndov ob týždeň, alebo 15.
0: Serskú uknúš po casu a nové cílové kúbky dobyš, až do 2001 na čiasča má ten pilotový projekt cas o naskenínia zbieraš, ale nie dávno šikno jasné.
1: Veď, že o te peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druhá vec, kto dej to nosárstvo převzeš, alebo sme už o také přemysleli, jestli by my gali samostatná serská institúcia, byš, alebo nic. Jo, to sú všechno ešte vetverione přašania.
0: Zoria sú kompletne financirované přes struktúrnu zmínu. Veni slušajú, kto gromade 6 štolnoserským projektam, ako miasto drugim Dolnoserská kultúrna akadémia, alebo Seš Vúžica film, že vyšnáščo miliónu euro dajú zviesk za nie, ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až o to veľa casa,
2: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
0: Kroni Dr. Lutz Laschewski wird Zerskiego Instituta. Joko Team wird Sachobjenka obgliedujo, kak se Zoria uvijaju. Wenn wieži positivne Effekte projekta, kroni pak teka, až Zerske Institucie muss se pšašanje stajš kak dali, kak mežo se projekt pokojn zu spiechovanja oprovaš.
2: Wer sollte es zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
0: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rozavošpil za serský ľud Jan Buda.
3: Bude to prvný vážny nadávok novie zaužboj rade. Ta legislatúra sa zachopí 2027. A južo tam budemo sa v klozúrach vinovať to s tým nadávkam a strategickým přemyslovaniam, kak s tým obchádame až jo financírovské dogrono 2030. Ke konci a také tie struktúrne sredky za Braniborsku. To musí už o nento byš dokuláš 2019, alebo tak to je přepoží.
0: Koniec struktúrnych penis v Braniborskej padňo gromadu s koncom aktuálneho finansného dokrona závožby. Kaž gledaš, kak dôjko trajú penizne jadnania, majú sa také parlamentarijské přiraže závožby v domovinie a veciarskýma radoma s tým skoro zabieraš, kak dali. Teoreticky je možné, až dostanú Braniborské Serbe ďalšie peniaze pre struktúrnu zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2030.
3: Also ja nebych to uzanknul, až přijdu přidatné peniaze, ale na druhém boce je veľmi vážne, až také máme strategiu interne, kaž to ešte peniaze nepřijdu, kak vyžeme se s tými originálnymi serbskými penězami a razkroniu. A to jo, nučíko neboj na každý pád, ale ty štajky boje sú treba. Dokud šučo druže so také žarujo, to mežoboč so, je treba plán B.
0: Plán B mieni, také skoňceš nekutár serbské projekte. Co se ma spiechovaš, redujú smiernice za vožbe. Venich ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zoria.
3: Duchilu sme si se serbskými ražišelemi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to v příchodě vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnoženský instrument, až jen projekt, když je jenož kulturné, nemá tako šanzu, když jen projekt, když má také rič spěchovat se napravit, se vnučí.
0: Vedkledané ve toho vystaně to přašaně nosarstva. Kto přiozio také pokojencu strukturných penis zakonitosť za Zoria. Zavožba žice se spúšťovnú nosarku, tak budar. Aktuálna nosarka Zoriu a dalších strukturných projektov je domovinská župa Dolná Ružica, respektívne je dom pro GGMBH. Žiadna Frankosik po napšašanju RBB žiadna konkrétne vetegrono njama dla příhoda. A pokažo na rozgrona, ako majú se ešte jasť. Sledk ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo příhože, rýcne trénária Peč Šežinský a Franciska Albertová necenite sebe převiele starosti.
1: Každo nebužo tak eš, ako je šlo do tých miest, ja si myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi je také nekak by motivovalo dalje getovať.
4: Jo, čas se v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimizm, alebo doveru, až to nekak dalje, že dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo. Ja si myslím, až mežomy te pieniezy dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt a musí se dalje spechovať.
0: Optimizm a doveru majú rýcne trénarie, kaž gledajú na příchod projekta Zoria. Druge sú južo nento obšašanie stajú, kak se šiknete zachopťané serbské projekty v struktúrnej zmenie budú mec uhovaš po tej dobie spechovania. Zoria vestanú se vie dali téma v serbském programie.

Vyžedrie všetci takéto druhú, nerešnú a nepšavnú Ameriku. Smolnica lihoty zdá se pak svěšiš mecný. A také gaž se aktuálně v politickém systému USA vychorí. Smolnica se ještě žagí. Se zaslepíš, nedajú se pak žínca nichten tak laško.

0: Bösche słowo ma žinca serska duše pastorka a faraka vedešnja Katarina Köhlerova. Žinca žo vo kradu svietovu temu vo užovanje hendija.
1: Cerkvia. To nad som švíse tvoja učoba, to je tvoj Bog. Na co pejsi jošo v svoju učubu? S čim přeživjome svoj cas? Co obkníže naše myslicky? Na což pejsi još svoju učubu? To je tvoj Bog. To je napisal Martin Luther k prednej Božej kázni. A my přemyslujeme, co má plamňo v učubě to prednej mesto. Familia a dvr? Co stojí cevo gorice na mojej listčině vážných věcí, peněze, auto, materiálně dobytky, co obsíží našu učobu? Já jsem gana byla na ogliže pla ukniku a uknicu projekta Zoria a jsme dvojko diskutirovali. Net jo nám také přašaně do mysli přišlo. Kak mocne jo handy ve tvojom živjenju? Pjevi sme ako žiši teke cestče per štundo před televizorom přeperali. Cesta pytame roztrasčenja. Žinca v handiju. Co jo plus abo minus? Až mažaš přes internet kontakt přešelam žažaš, to jo veliki plus. Rozmej, ako jo Mato Kosek do Ameriky udrogoval. Jo list 3 měsíce přes ocean šel. Žinca krydňaš pověstí z drugego kejnca světa za per sekundou. Ale my také umarkujeme, až handy ucini joši samotnego. To jo minus. Kto nie zna jo to? Wiele sasa jo přejšło, a ja som jano głupostí gledala. Niektóre ved nás mají žiši a sú se přešali. Co mínišo, v kakém starstve dejali žiši svý prejdne handy míš? To je kúždej familii hnacej. Žiši dejali nejpierve ze starejšima gromaže. Funkcia a možnosti handia vetekšiš. Prejdne handy by dejal znaš jano tastové handy byš. Za núzne pádu. Ale dajo sociálny čišť. Všechny mají smartfon, jano já nic, groní syn. Naša klasa má svůj čet, všechny mají přístup k němu, jano já nic, groní žoka. Gaž starější jako helikoptery nad svými žišími vachují, nemůžu ty žiši samostatně ordovat. Gaž jo gale staré dost, aby rozmiało čachotu, ako wakaju na ňo ve internetu, ka mežo svoj samský smartfón krydnuš, znaš s 12 abo se 14, 15 letami, togo nej sme tak viesti byli. Dejali ze šišimi pejedaš, co ga při hendiu ciniš? Skomužioš ty nieco přes to? Což napšaudu teliko casa ho přeberaš? Ustajš o regule gromáže s vašim gelším. Kak mežeme sami rozumnej ze smartfónom obchádáš, sme se přešali. Jeden Zoria kronil, sasicuju se ako zemcigár kalasku. Ještě raz malsně tam peglidňuš, mega hovací něco skomužíš. Potom je zase umocnil, kaž také vyšší jacor pezdě pověstčí přijdu a na kateréž dejím vete groníš. My dorostčené dejali prýt k bilda za žiši byš. Dejali snaž s handijom obchádáš ako s ogliedom do kazína. Tož sebe prýt k vzejome viele peněz, co me maximálně udáš a potom net to město spuštíme, kaž jsme je zbrouchovali. Gaž takým, kaž o plánované cas za handy je zbrouchované, gadej mi jen malcně nabok syniš. a hosu hši per typo. Lazuj knjig v momo a přemysluj v nich. Kaž ogled mam, scynijom handy pšec. Som ušaltoval zukový signál, kadarež pokazujo nové povesti. Na com štvea učeba vise, to jo tvoj bok. Boga njame, žož s palcami přimješ, a do mješka zatkaš, abo do kaščika zavriš, s učobu pak vysaš na njom, nje o nic drugego, ako se kradu na njogo spuščaš. Togo dla, co ve nas ve čogo drugego vytchiliš. A nas kuse šignuš, dokoláš ven, jo to jedno same nimerni dobytk. Píšo Martin Luther. Přeto ja som ten kniez tvoj Bog. Ty nedejš žiadnych drugých bogov míš pedla mňa. A Boží mír, ktorýž o ušejši knigo rozuma, obzvarnuj vaše učoby a myslí v Kristusu Jezusu. Amen.

0: vašo buzu. V Radvorju jo svešio pět k ceptar na uminku Teo Bejmak svoj živie šase ten návodný žen, znáte jo Teo teke dolný rúžice přes svojo dvojko let na statkovanie ako ceptar na Serskej ušej šuli v Hošebuzu a šulský viednik v Radvorju. Nažiame se, až jo to bol riedne svežen ve kresu familie ze ženskýho grietlu, žišimi a enkel žišimi a se vie s bračom Konradom ze jogo dvojnikom, obi z tej živie šase te brosta kromože svešivej, jo a jogo negajšne uknik jurok Gera z Hošebusa se glukožice njam přizamknil.
1: Ja, Gronimas, von jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogiku studiraš. Ten jo z nami zachopil 1. septembra živiš a pješ zaset, von ako mode cepta a my ako vokniki v živitem letniku. A tam jo naš redonický cepta byl, jo matematiku a chemiju občina spodavoval. Ja, ľubi Teo, my všechny vokniki tvoje prednoj redonie tebe veľkým učebne tvojomu rednemu jubileu mojo gratulujeme. My sme veľkým žikovne architekte s nami tak dele to všetko gotovo a až nint to ešte všetcik až redonické zmakanie gotovo sa obžiliš a my chceme to také dali gotovaš a z toho vúhľadáme až ty pan také všetcik připodla. My chceme také tvojomu bratčoju ľube Konrad Bemak Belgien Wutschöpne gratulierowasch a tebe schütze mit Decke schau dobrig a derimische a Kuto Strobotu a Kuschige derimische.
0: Pech hat sich das Chalet ja Wettzerrechniger Clemens Isensee ist Barlinja. Jogo znajo šo ako akordeonista kubky Serskaria. A veď jogo kubky přijdu učobne muzikaliske pestrove, togoni z Hošebusa, Dešna, Lipska a Bojcha, ke Brustaku, Skoroga se zase vidíme na koncertach a riach. A veď tvojich starejších Clemens, veď Soče a jej žoky ze Želoka, to sú ina šteke te nejlubše glukušecenia. Žinca má návodnine Dana Kavelmanojc, vena jo nento 7 a 5 let stará. V Rónem veda bydlí a živa ve tamnej serskej Žižuni. Duba Dana, tvoje Žiži ze Žižunie tebe ľubo pestrubiu a tak róniske gvose Žižice šo dobre k národninám a šo dobre tebe a tvojej modej familii svišto rinne. A co šo vy gratulírovaš vašem ľubem přes Serbské radio abo co šo dostaš gratulácie pon napišče nám povisč vedpovedný formulár za dovolenie ved nás dostaneš.
2: RBB Serbský program s nami dospedobnega dňa.